Tak, ja tady pan jeden netrazal. Teď jenom to si nazval. Pa, teda na foje. Jak on byla trakací. Pojebarek, a pořu, pas, pojebarek.